0: a Davu reaguje.
1: Macie pravdu, nie chceme reaktor.
0: Referendum verejnosti si stále jasnejšie uvedomovalo svoju šancu a nemýlilo sa. V tejto chvíli rozhodlo, že práce na reaktore sa o niekoľko dní zastavia. Milan Kňažko prečítal pozdrav Václava Havla.
2: Sme pred 20 lety dosáhli federatívneho usporiadania. Já bych byl velmi rád a pevně věřím a doufám, že federalizovaná totalita se změní v demokratickou federaci, že budeme žít jako dva svéprávné bratrské národy, které budou žít v duchu svých tradic a jejich přátelství bude skutečně autentické. V Praze 21. listopadu.

Snažil jsem se v těchto chvílích, v těchto dnech napsat nějakou píseň pro vás, ale pan Kohout to přede mnou řekl správně. Vypíšete román, vypíšete píseň, kterou bych nedokázal hodit na papír. Podařilo se mi jediné, napsat refrén. Tak alespoň tento refrén před dvou dnů zní takto. Ne, ne, ne, ovce je ovce a vlk je vlk. Ne, ne, ne, křivá je vrba a rovný je smrk.